0: quiterum a Troia magnus mittetur Achilles.
1: Jediné ratolesti. Bude zajímavé, jak to si vymyslí naštvaná Maruška.